Usínej s Rádiem B.

shall get. Them that's not shall lose.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Restaurátoři a kameníci pracující na pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha mají v současnosti uchvatné výhledy z nepřístupných míst. Letos se zaměřují na opravě oken vysokého chóru a opěrného pilíře v jižní části chrámu z 14. století. Fotograf zachytil tyto jedinečné výhledy, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné. Filip Turek, poslanec za motoristy, se rozhodl nepodat žalobu na prezidenta Petra Pavla, i když to plánoval půl roku. Tvrdil, že na přípravu žaloby neměl čas, ale nyní svůj postoj přehodnotil. Posluchači, sledujte aktuální události na politické scéně, neboť změna názorů může mít dopad na politickou krajinu v Česku. Prezident Petr Pavel rozšířil řady české justice o 15 nových soudců jmenovaných na Pražském hradě na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, který je za ANO. Daniela Teterová byla zároveň jmenována předsedkyní Krajského soudu v Ostravě a její 7letý mandát začne od srpna 2024. Nová jmenování posilují českou justici a podporují stabilitu a efektivitu soudního systému. Premiér Andrej Babiš v únoru 2020 sliboval zpřísnění vstupu ruských diplomatů do Česka, aby nebyl označován za proruského. Nicméně během červencových interpelací potvrdil, že se takové opatření nepřipravuje. Vláda si však možnost zpřísnění stále nechává, pokud by došlo ke zhoršení vztahů s Ruskem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořál. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na našich facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

premonition.

0: Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Restaurátoři a kameníci pracující na pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha mají v současnosti uchvatné výhledy z nepřístupných míst. Letos se zaměřují na opravě oken vysokého chóru a opěrného pilíře v jižní části chrámu z 14. století. Fotograf zachytil tyto jedinečné výhledy, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné. Filip Turek, poslanec za motoristy, se rozhodl nepodat žalobu na prezidenta Petra Pavla, i když to plánoval půl roku. Tvrdil, že na přípravu žaloby neměl čas, ale nyní svůj postoj přehodnotil. Posluchači, sledujte aktuální události na politické scéně, neboť změna názorů může mít dopad na politickou krajinu v Česku. Prezident Petr Pavel rozšířil řady české justice o 15 nových soudců jmenovaných na Pražském hradě na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, který je za ANO. Daniela Teterová byla zároveň jmenována předsedkyní Krajského soudu v Ostravě a její 7letý mandát začne od srpna 2024. Nová jmenování posilují českou justici a podporují stabilitu a efektivitu soudního systému. Premiér Andrej Babiš v únoru 2020 sliboval zpřísnění vstupu ruských diplomatů do Česka, aby nebyl označován za proruského. Nicméně během červencových interpelací potvrdil, že se takové opatření nepřipravuje. Vláda si však možnost zpřísnění stále nechává, pokud by došlo ke zhoršení vztahů s Ruskem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Rela.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 126. Dnešek bude speciální a téměř celý jenom o technu a já to nebudu dneska ani moc komentovat. Takže popřeju příjemný poslech.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax. On radio.

0: Relax.
1: On radio.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax číslo 126 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Restaurátoři a kameníci pracující na pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha mají v současnosti uchvatné výhledy z nepřístupných míst. Letos se zaměřují na opravě oken vysokého chóru a opěrného pilíře v jižní části chrámu z 14. století. Fotograf zachytil tyto jedinečné výhledy, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné. Filip Turek, poslanec za motoristy, se rozhodl nepodat žalobu na prezidenta Petra Pavla, i když to plánoval půl roku. Tvrdil, že na přípravu žaloby neměl čas, ale nyní svůj postoj přehodnotil. Posluchači, sledujte aktuální události na politické scéně, neboť změna názorů může mít dopad na politickou krajinu v Česku. Prezident Petr Pavel rozšířil řady české justice o 15 nových soudců jmenovaných na Pražském hradě na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, který je za ANO. Daniela Teterová byla zároveň jmenována předsedkyní Krajského soudu v Ostravě a její 7letý mandát začne od srpna 2024. Nová jmenování posilují českou justici a podporují stabilitu a efektivitu soudního systému. Premiér Andrej Babiš v únoru 2020 sliboval zpřísnění vstupu ruských diplomatů do Česka, aby nebyl označován za proruského. Nicméně během červencových interpelací potvrdil, že se takové opatření nepřipravuje. Vláda si však možnost zpřísnění stále nechává, pokud by došlo ke zhoršení vztahů s Ruskem.
1: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Hoď se do klidu s rádiem Bash.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Netflix přináší nový seriál na motivy knih Dana Browna s Robertem Langdonem. Tentokrát s názvem The Secret of Secrets. Hlavní roli převzal herec Morgan Spector, známý ze seriálů na stanici HBO, jako jsou The Gilded Age a The Plot Against America. Spector se tak postaví do stínu po Tomu Hanksovi, který se proslavil jako Langdon ve filmových adaptacích. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Karviná, vyřazená z nejvyšší soutěže za manipulaci výsledků, zahájila druhou ligu porážkou 0-2 v derby s Opavou. Od 65. minuty hrála bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana. Na druhé straně trenér Svatopluk Habanec slávil úspěšný start na lavičce Opavy. Artis Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehl Mladé Boleslavi 2-4. Mladoboleslavský útočník Jiří Klíma si dvakrát úspěšně pohrál s obranou Brna, a to včetně vítězného gólu v 65. minutě. Domácím nepomohl ani nigerijský útočník Kwadri Adediran, který dvakrát vyrovnal, ale nakonec vše zhasl, když v nastavení viděl červenou kartu Dominik Preissler. Tereza Kneblová zazářila na mistrovství světa ve vodním slalomu, když se z Oklahoma City vrátila se zlatem z kanoistek a stříbrem z hlídek. I přes úvodní zklamání v časovce Kaja Krosu, které jí připravilo o další medaily, se jí podařil tento senzační výkon. Možná jí neúspěch nakonec pomohl k lepší koncentraci a triumfu v hlavní disciplíně. Pavel Bittner, vedoucí stáje Picnic Post NL, zaznamenal na letošní Tour de France zklamání, když nedokázal překonat loňské čtvrté místo a letos skončil pátý v 8. etapě. Navíc byl dvakrát na konci nadějného závodu zastaven pádem, což přispělo k jeho smíšeným pocitům z tohoto 103. ročníku slavného cyklistického podniku. Bittner přiznal, že ačkoliv cítil potenciál k lepšímu výsledku, kolo mu tentokrát přálo méně než loni, což mu přivodilo chvilkovou rádiovou poruchu ve sportovní náladě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dámy a pánové, ze světa podivných událostí přinášíme příběh muže z Číny, který se rozhodl předstírat svou vlastní smrt, aby unikl právním důsledkům řízení pod vlivem alkoholu. S pomocí rodiny zinscenoval vlastní pohřeb, což je krok nejen odvážný, ale i nebezpečný. Pamatujte, že uniknout zákonu tímto způsobem není ani správné, ani udržitelné. Loučí se s vámi Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Restaurátoři a kameníci pracující na pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha mají v současnosti úchvatné výhledy z nepřístupných míst. Letos se zaměřují na opravě oken vysokého chóru a opěrného pilíře v jižní části chrámu z 14. století. Fotograf zachytil tyto jedinečné výhledy, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné. Filip Turek, poslanec za motoristy, se rozhodl nepodat žalobu na prezidenta Petra Pavla, i když to plánoval půl roku. Tvrdil, že na přípravu žaloby neměl čas, ale nyní svůj postoj přehodnotil. Posluchači, sledujte aktuální události na politické scéně, neboť změna názorů může mít dopad na politickou krajinu v Česku. Prezident Petr Pavel rozšířil řady české justice o 15 nových soudců jmenovaných na Pražském hradě na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, který je za ANO. Daniela Teterová byla zároveň jmenována předsedkyní Krajského soudu v Ostravě a její 7letý mandát začne od srpna 2024. Nová jmenování posilují českou justici a podporují stabilitu a efektivitu soudního systému. Premiér Andrej Babiš v únoru 2020 sliboval zpřísnění vstupu ruských diplomatů do Česka, aby nebyl označován za proruského. Nicméně během červencových interpelací potvrdil, že se takové opatření nepřipravuje. Vláda si však možnost zpřísnění stále nechává, pokud by došlo ke zhoršení vztahů s Ruskem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radiob.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Would it be no winking on Radio Bay?
1: Rocková skupina The Strokes se vrátila se svým sedmým albem Reality Awaits, které vyšlo pod labelem RCA Records. Díky autotune vokálům a úderným textům nabízí důmy a zvláštní atmosféru, která dokonale vystihuje současný hudební trend. Album je plné energie a originality, stejně jako předchozí tvorba této ikonické skupiny. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio Bang.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: together, I'm grateful. I'm grateful.
1: Radio B.
2: Na naše spojení doléhá únava, kde kdo ho podojil a už to nedává. Došli jsme daleko a teď jen zíráme, kam nás to zavleklo, ale jiný svět nemáme ponětí, kde vlastně vznikají všechna ta napětí. Snad jsme jen zhýralí, žijeme v nejsnažším období země, ale nemyslím si, že zaslouženě. Nechci si stěžovat, bez tak není komu, a sám se vždycky rád navracím domů. Jenže startovní čáry jsou pro každýho jinde, dřív než jsme začali je půlka z nás v brindě. A snadná řešení jsou fatamorgány a bitvy, co podceníš dopředu prohrány. A nebe s peklem vymysleli tady na zemi, řekněme.

kam nás to zavleklo, ale jinej svět nemáme ponětí, kde vlastně vznikají všechna ta napětí, snad jsme jen zíralí, žijeme v nejsnažším období země, ale nemyslím.

0: něco.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
2: Posloucháš rovný beaty na Bčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Karviná, vyřazená z nejvyšší soutěže za manipulaci výsledků, zahájila druhou ligu porážkou 0-2 v derby s Opavou. Od 65. minuty hrála bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana. Na druhé straně trenér Svatopluk Habanec slávil úspěšný start na lavičce Opavy. Artis Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehl Mladé Boleslavi 2-4. Mladoboleslavský útočník Jiří Klíma si dvakrát úspěšně pohrál s obranou Brna, a to včetně vítězného gólu v 65. minutě. Domácím nepomohl ani nigerijský útočník Kwadri Adediran, který dvakrát vyrovnal, ale nakonec vše zhasl, když v nastavení viděl červenou kartu Dominik Preissler. Tereza Kneblová zazářila na mistrovství světa ve vodním slalomu, když se z Oklahoma City vrátila se zlatem z kanoistek a stříbrem z hlídek. I přes úvodní zklamání v časovce Kaja Krosu, které jí připravilo o další medaily, se jí podařil tento senzační výkon. Možná jí neúspěch nakonec pomohl k lepší koncentraci a triumfu v hlavní disciplíně. Pavel Bittner, vedoucí stáje Picnic Post NL, zaznamenal na letošní Tour de France zklamání, když nedokázal překonat loňské čtvrté místo a letos skončil pátý v osmé etapě. Navíc byl dvakrát na konci nadějného závodu zastaven pádem, což přispělo k jeho smíšeným pocitům z tohoto 113. ročníku slavného cyklistického podniku. Bittner přiznal, že ačkoliv cítil potenciál k lepšímu výsledku, kolo mu tentokrát přálo méně než loni, což mu přivodilo chvilkovou rádiovou poruchu ve sportovní náladě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.
1: Neboj se uvolnit na rádiu B.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Časozběrné video ukazuje pomalé tempo rekonstrukce klíčové křižovatky ulic Frejova a Sokolovská u stanice metra B Vysočanská. Opravy probíhaly po celý červen 2024, avšak pracovní aktivita byla podle záběrů velmi nízká. Místní obyvatelé se kvůli tomu potýkají s výraznými dopravními komplikacemi. Šumperk se stal terčem kybernetického útoku od pondělního odpoledne, což donutilo městský úřad dočasně omezit provoz. Přestože důležitá data zůstala nedotčena, odborníci pracují na odstranění následků útoku. Veřejnost byla rychle informována prostřednictvím sociálních sítí, aby obyvatelé zůstali v obrazu. Digitální a informační agentura spolu s ministerstvem vnitra plánují na 13. srpna 2024 zátěžový test aplikace e-doklady, do nějž chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Tento krok je reakcí na loňský kolaps systému e-dokladů během sněmovních voleb. Cílem je zajistit hladký průběh podzimních komunálních voleb a zvýšit důvěru veřejnosti v digitální technologie během volebních procesů. Zaměstnanci státního zastupitelství popisovali atmosféru v práci jako peklo, vinili kolegyni se silným vztahem k vedoucí. Po vyhazovu kolegyně uspěla u soudu, ale nedosáhla vítězství u nejvyššího soudu. Celý spor ukazuje složité pracovněprávní vztahy v české justici v 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Dámy a pánové,

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage C. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený, zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem, takže se běžte pohodlně postavit, zkušte si pro něco dobrýho pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage C číslo 168, Cvrko Brkovi studiu a zbytek už je na nás, tak pojďme na to!

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, ladíte Radio Béčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody s Watching Me od Rockwellu a Sing It Back, Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít? Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vezmeme nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od 4:30 hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně, takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře, paní doktorka mi ale povolala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci a pokud děláte od 5:30, tak půl dne v práci končí o 9:30, takže jsem rovnou v 9:30, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubář, koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám, následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne, je mi vedro úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhneme na rubriku, co dneska ještě je papije. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba přestavovat, tak pojďme na to.

0: Srkosrci, právě ladíte Vintážek s Srkoslávkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl, ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele, opravdu já tady sedím bez trička, teče mi střela, člověk by si řekl, neměl by si pít štěpo ten Fernet, ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. Je to nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat? Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohohle vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Tě to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával, vole, vlaječky na zrcátka od auta, nebo jíčce, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Vám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mně nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky, nebo týž, není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká, teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle. A dneska nás čeká Finsko, vy už vlastně víte, protože já nahrávám, teď je 15:30, já nahrávám trošku dřív, tak vy už víte, jak to dopadlo, ještě než tenhle pořad začal. A já jako prorok vám teď můžu vlastně říct, že se těším, až vyhrajeme a postoupíme do čtvrtfinále. Takže doufám, že mi někde teď v 8:30 dáte za pravdu. A pokud ne, tak se nezlobte za to, že to kluci nedali a dáme to za rok prostě, no. Přijedou nějaký hvězdný prach z NHL a podobně. Ale hokej mám kravsky rád, takže tolikero hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic, Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o 16:30. Takže zpátky k muzice, vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

0: No a za námi je Mr. Bombastic. Přátelé, probrali jsme, co vlastně mám dneska dobrýho k pití. Já doufám, že i vy máte nalitej nějaký třeba chladnej, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty džusíkový, různý takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo. Takový ty džusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko. A jak se jako těsně styděl si to někde objednat, ale ty vole, mám to hrozně rád, jo. To jenom tak mezi řečí. No a naše další téma, probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já se mám v minulém díle v tom, co jsem nahrával, jo, ono už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval se tam skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu. Tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápický kurz nebo se podíval vedle na ostrov na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vlezte mi na záda, to prostě nejde. Nejde dělat rok, dva v kuse, takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budeme hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladíčku. Jmenuje se No No No No a je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte rádio Bčko, omlouvám se za přeřek a Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage C je stále jenom váš a ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice, Down Pen a No No No!
1: Dubois selection without objection!

Dohrála nám skladba No No No od Downpan. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujeme, ale tak jako tak už to nebude žádná diskoška. Já pokud koukám správně na hodiny, tak máme 25 minut do konce, což znamená, že pokud poslední 10 minut je písnička, tak mám 15 minut na to se vykecat. Ale pro normální lidi je to v pohodě, ale já vzhledem k tomu, že vždycky mám co povídat, tak je to pro mě složitý zhrnout vlastně všechny ty nápady naraz, ale myslím si, že dneska hlavní téma by mohla být zahrada. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vášnivý zahrádkář a vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných, je trávení času na zahradě. A letos se mi to hrozně dobře rozjelo. Včera jsem dokončil sadbu, mám vysutý záhony, takový ty vyvýšený, udělal jsem to z paletových ohrádek, dole mám cihly se štěrkem, mám tam koňský hnůj, mám tam koupenou hlínu. By the way, ta koupená hlína, kurva, nikdy, ale fakt nikdy nepřekoná cenu těch paprik, jo, takže jsem si už teď za hlínu zaplatil víc, ale přeci jenom je to koníček, to nechci úplně předbíhat, ale to, co chci říct, že mám vysazených 20 sazenic paprik a 9 sazenic rajčat, každý jiný druh, i papriky jsou různý druhy, takže to je teď to, co po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne. Není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeničky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům a už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bývají v půlce léta, to už je skoro za dveřma. Takže já teďkon svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále a doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on čili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to, Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny, aby se přechylujete se mnou. Tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: No a za námi už je skladba Green Onions a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ten se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrada.

0: Práve ladíš Vintage Sea.
1: No a kocourci moji, my pomalounku polehunku olizujeme 9. hodinu a to znamená, že už bych měl jít nějakým způsobem do prdele. Ale víte sami, že já to nahrávám, teď už jsou 4 hodiny, trošku dopředu, takže nějakým způsobem já se teď musím odebrat na hokej, potřebuju to tady pofackovat, nějakým způsobem zeditovat a tak dále, to patří k těm rádiovým věcím, potom zaplatit za to moje řezaný pivo v pivotéce a utíkat směrem do garáže, kde budeme společně s klucíma koukat na televizi v dílně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále, vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli takhle dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem takhle dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s váma rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Vintage číslo 168. Nahrával jsem mu dneska trošku dopředu, nahrávám to tady, vole, bez trička v kraťasech, je mi vedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví. Ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden. No a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech. Radio Bečko, fucking all over the board.

0: Jedna hodina odpoledne na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Časozběrné video ukazuje pomalé tempo rekonstrukce klíčové křižovatky ulic Frejova a Sokolovská u stanice metra B Vysočanská. Opravy probíhaly po celý červen 2024, avšak pracovní aktivita byla podle záběrů velmi nízká. Místní obyvatelé se kvůli tomu potýkají s výraznými dopravními komplikacemi. Šumperk se stal terčem kybernetického útoku od pondělního odpoledne, což donutilo městský úřad dočasně omezit provoz. Přestože důležitá data zůstala nedotčena, odborníci pracují na odstranění následků útoku. Veřejnost byla rychle informována prostřednictvím sociálních sítí, aby obyvatelé zůstali v obrazu. Digitální a informační agentura spolu s ministerstvem vnitra plánují na 13. srpna 2024 zátěžový test aplikace e-doklady, do nějž chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Tento krok je reakcí na loňský kolaps systému e-dokladů během sněmovních voleb. Cílem je zajistit hladký průběh podzimních komunálních voleb a zvýšit důvěru veřejnosti v digitální technologie během volebních procesů. Zaměstnanci státního zastupitelství popisovali atmosféru v práci jako peklo, vinili kolegyni se silným vztahem k vedoucí. Po vyhazovu kolegyně uspěla u soudu, ale nedosáhla vítězství u nejvyššího soudu. Celý spor ukazuje složité pracovněprávní vztahy v české justici v 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jakub Čtvrtecký, bývalý biatlonista, se po přechodu na běžecké lyžování soustředí na nový styl přípravy pro sezónu bez konkrétních cílů. Zvýšil objem tréninku a pracuje na technice běhu, což mu přináší nové výzvy. Jakub se usmívá a říká, že letos v 2024 si dá na lyžích prostě jen pořádně zaběhat. Zinedine Zidane byl oznámen jako nový trenér francouzské fotbalové reprezentace, a to až do mistrovství světa 2030. 54letý rodák z Marseille převzal tým po Didieru Deschampsovi a je připraven ho vést k dalším úspěchům. Doufáme, že s talentem na hřišti i na lavičce jako Zidane to bude pro Francii triumfální cesta. Jiří Lehečka, 12. hráč světového žebříčku, se v mexickém Los Cabos poprvé představí s novým trenérem, Francouzem Frederikem Fontangem. Tento tenisový talent se už připravuje na svůj výkon na závěrečném Grand Slamu sezóny US Open. Přejeme mu, aby byl tak rychlý jako mexický vítr na kortu. Karviná, vyřazená z nejvyšší soutěže za manipulaci výsledků, zahájila druhou ligu porážkou 0-2 v derby s Opavou. Od 65. minuty hrála bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana. Na druhé straně trenér Svatopluk Habanec slavil úspěšný start na lavičce Opavy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
0: Nestárnoucí klasika na rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V krajském soudu v Praze přiznal 26-letý muž vinu za vraždu svého otce. Jehož tělo nechal měsíce ve sklepě. Tento čin označil za zkrat a odůvodnil ho napjatým vztahem se svým otcem. Žalobce požaduje trest ve výši 17,5 roku vězení. Lékařka Dita Protopopová se od srpna 2024 stane vrchní ředitelkou sekce duševního zdraví a závislostí na Ministerstvu zdravotnictví. Již dříve působila jako vedoucí oddělení koordinace strategie duševního zdraví. Tento krok je součástí širšího úsilí o posílení péče o duševní zdraví v České republice. Policie odložila vyšetřování nenávistných komentářů poslance Filipa Turka, protože došlo k promlčení trestní odpovědnosti. Turek je spojen s rasistickými a homofobními příspěvky. Případ upozornil Deník N a i Rozhlas. Každoročně v České republice na rakovinu plic zemře téměř 5000 lidí, přestože od přelomu tisíciletí došlo k poklesu úmrtí o 13,5%. Včasný screening a zachycení nádorů mohou tento počet dále snižovat, jak upozornila Česká pneumologická a fyziologická společnost. Tento druh rakoviny je vůbec nejčastějším smrtelným nádorem mezi Evropany. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu. Radio.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Jakub Čtvrtecký, bývalý biatlonista, se po přechodu na běžecké lyžování soustředí na nový styl přípravy pro sezónu bez konkrétních cílů. Zvýšil objem tréninku a pracuje na technice běhu, což mu přináší nové výzvy. Jakub se usmívá a říká, že letos v 2024 si dá na lyžích prostě jen pořádně zaběhat. Zinedine Zidane byl oznámen jako nový trenér francouzské fotbalové reprezentace, a to až do mistrovství světa 2030. 54letý rodák z Marseille převzal tým po Didieru Deschampsovi a je připraven ho vést k dalším úspěchům. Doufáme, že s talentem na hřišti i na lavičce jako Zidane to bude pro Francii triumfální cesta. Jiří Lehečka, 12. hráč světového žebříčku, se v mexickém Los Cabos poprvé představí s novým trenérem, Francouzem Frederikem Fontangem. Tento tenisový talent se už připravuje na svůj výkon na závěrečném Grand Slamu sezóny US Open. Přejeme mu, aby byl tak rychlý jako mexický vítr na kortu. Karviná, vyřazená z nejvyšší soutěže za manipulaci výsledků, zahájila druhou ligu porážkou 0-2 v derby s Opavou. Od 65. minuty hrála bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana. Na druhé straně trenér Svatopluk Habanec slavil úspěšný start na lavičce Opavy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě. Radio.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dámy a pánové, ze světa podivných událostí přinášíme příběh muže z Číny, který se rozhodl předstírat svou vlastní smrt, aby unikl právním důsledkům řízení pod vlivem alkoholu. S pomocí rodiny zinscenoval vlastní pohřeb, což je krok nejen odvážný, ale i nebezpečný. Pamatujte, že uniknout zákonu tímto způsobem není ani správné, ani udržitelné. Loučí se s vámi Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radiob.cz.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

V Praze přiznal 26-letý muž vinu za vraždu svého otce. Jehož tělo nechal měsíce ve sklepě. Tento čin označil za zkrat a odůvodnil ho napjatým vztahem se svým otcem. Žalobce požaduje trest ve výši 17,5 roku vězení. Lékařka Dita Protopopová se od srpna 2024 stane vrchní ředitelkou sekce duševního zdraví a závislostí na Ministerstvu zdravotnictví. Již dříve působila jako vedoucí oddělení koordinace strategie duševního zdraví. Tento krok je součástí širšího úsilí o posílení péče o duševní zdraví v České republice. Policie odložila vyšetřování nenávistných komentářů poslance Filipa Turka, protože došlo k promlčení trestní odpovědnosti. Turek je spojen s rasistickými a homofobními příspěvky. Případ upozornil Deník N a i Rozhlas. Každoročně v České republice na rakovinu plic zemře téměř 5000 lidí, přestože od přelomu tisíciletí došlo k poklesu úmrtí o 13,5%. Včasný screening a zachycení nádorů mohou tento počet dále snižovat, jak upozornila Česká pneumologická a ftyziologická společnost. Tento druh rakoviny je vůbec nejčastějším smrtelným nádorem mezi Evropany. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Rocková skupina The Strokes se vrátila se svým sedmým albem Reality Awaits, které vyšlo pod labelem RCA Records. Díky autotune vokálům a úderným textům nabízí důmy a zvláštní atmosféru, která dokonale vystihuje současný hudební trend. Album je plné energie a originality, stejně jako předchozí tvorba této ikonické skupiny. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jakub Čtvrtecký, bývalý biatlonista, se po přechodu na běžecké lyžování soustředí na nový styl přípravy pro sezónu bez konkrétních cílů. Zvýšil objem tréninku a pracuje na technice běhu, což mu přináší nové výzvy. Jakub se usmívá a říká, že letos v 2024 si dá na lyžích prostě jen pořádně zaběhat. Zinedine Zidane byl oznámen jako nový trenér francouzské fotbalové reprezentace, a to až do mistrovství světa 2030. 54letý rodák z Marseille převzal tým po Didieru Deschampsovi a je připraven ho vést k dalším úspěchům. Doufáme, že s talentem na hřišti i na lavičce jako Zidane to bude pro Francii triumfální cesta. Jiří Lehečka, 12. hráč světového žebříčku, se v mexickém Los Cabos poprvé představí s novým trenérem, Francouzem Frederikem Fontangem. Tento tenisový talent se už připravuje na svůj výkon na závěrečném Grand Slamu sezóny US Open. Přejeme mu, aby byl tak rychlý jako mexický vítr na kortu. Karviná, vyřazená z nejvyšší soutěže za manipulaci výsledků, zahájila druhou ligu porážkou 0-2 v derby s Opavou. Od 65. minuty hrála bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana. Na druhé straně trenér Svatopluk Habanec slavil úspěšný start na lavičce Opavy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
3: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V krajském soudu v Praze přiznal 26-letý muž vinu za vraždu svého otce. Jehož tělo nechal měsíce ve sklepě. Tento čin označil za zkrat a odůvodnil ho napjatým vztahem se svým otcem. Žalobce požaduje trest ve výši 17,5 roku vězení. Lékařka Dita Protopopová se od srpna 2024 stane vrchní ředitelkou sekce duševního zdraví a závislostí na Ministerstvu zdravotnictví. Již dříve působila jako vedoucí oddělení koordinace strategie duševního zdraví. Tento krok je součástí širšího úsilí o posílení péče o duševní zdraví v České republice. Policie odložila vyšetřování nenávistných komentářů poslance Filipa Turka.

0: protože došlo k promlčení trestní odpovědnosti. Turek je spojen s rasistickými a homofobními příspěvky. Případ upozornil Deník N a i Rozhlas. Každoročně v České republice na rakovinu plic zemře téměř 5000 lidí, přestože od přelomu tisíciletí došlo k poklesu úmrtí o 13,5%. Včasný screening a zachycení nádorů mohou tento počet dále snižovat, jak upozornila Česká pneumologická a fyziologická společnost. Tento druh rakoviny je vůbec nejčastějším smrtelným nádorem mezi Evropany. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: A teď si dáme rockovou pecku na Béčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Netflix přináší nový seriál na motivy knih Dana Browna s Robertem Langdonem. Tentokrát s názvem The Secret of Secrets. Hlavní roli převzal herec Morgan Spector, známý ze seriálů na stanici HBO, jako jsou The Gilded Age a The Plot Against America. Spector se tak postaví do stínu po Tomu Hanksovi, který se proslavil jako Langdon ve filmových adaptacích. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Jakub Čtvrtecký, bývalý biatlonista, se po přechodu na běžecké lyžování soustředí na nový styl přípravy pro sezónu bez konkrétních cílů. Zvýšil objem tréninku a pracuje na technice běhu, což mu přináší nové výzvy. Jakub se usmívá a říká, že letos v 2024 si dá na lyžích prostě jen pořádně zaběhat. Zinedine Zidane byl oznámen jako nový trenér francouzské fotbalové reprezentace, a to až do mistrovství světa 2030. 54letý rodák z Marseille převzal tým po Didieru Deschampsovi a je připraven ho vést k dalším úspěchům. Doufáme, že s talentem na hřišti i na lavičce jako Zidane to bude pro Francii triumfální cesta. Jiří Lehečka, 12. hráč světového žebříčku, se v mexickém Los Cabos poprvé představí s novým trenérem, Francouzem Frederikem Fontangem. Tento tenisový talent se už připravuje na svůj výkon na závěrečném Grand Slamu sezóny US Open. Přejeme mu, aby byl tak rychlý jako mexický vítr na kortu. Karviná, vyřazená z nejvyšší soutěže za manipulaci výsledků, zahájila druhou ligu porážkou 0-2 v derby s Opavou. Od 65. minuty hrála bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana. Na druhé straně trenér Svatopluk Habanec slavil úspěšný start na lavičce Opavy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené

Zdravím všechny posluchače Rádia B. Já jsem Selekta Šazo a přináším vám nový díl pořadu Revolution. Samozřejmě dneska se podíváme zase opět na spoustu novinek ze světa reggae music a taky jungle music. No a každopádně nebudu dál zdržovat a podíváme se na první novou věc, kterou jsem pro vás přichystal. Je to od Queen Omegy, Kushite a Jalifi, jmenuje se to Vice Queens a je to čistě dámská

No a následující věc bude od jedné z nejznámějších francouzských kapel Dub Inc. aka Dub Incorporation. Vydala totiž nový album, který se jmenuje Future, obsahuje 15 skladeb a jsou tam i super featy, jako například s Balikem, Tyrem, Alborozím nebo Kumarem. Každopádně album doporučuju a já jsem si vybral pro vás track Alone, Slayer, Dire.

Pokud se vám zdá, že mám nějaký zvláštní hlas, tak je to buď tím, že jsem opravdu zvláštní člověk, jakože fakt zvláštní, anebo prostě je to tím, že jsem neskutečně nachcípaný. Ale opravdu neskutečně nastydlej, jak přijde první ochlazení, já na to trpím, hned jdu do kopru. No, každopádně hudba léčí, takže my si dáme další track a tentokrát tady mám track od Juliana Marleyho, který vydal novou skladbu, ta se jmenuje Don't Ruin My World, ale můžete ji taky najít pod názvem Soil of Life. Tak jo.

0: Právě nám dohrál Julian Marley. No a já bych se podíval na nějaký to album, který vám chci doporučit. A je to úplně fresh album. Nedávno vyšlo, je tomu tak týden zpátky. A je to album od zpěváka, který si říká Lion D. No a samozřejmě ve zkratce něco o něm. Takže Lion D, neboli David Andrew Ferry, se narodil své italské matce a nigerijskému otci v roce 1982 v Anglii, konkrétně tedy v Londýně. Následující rok se ale vrátil se svojí matkou zpět do Itálie a tam žije až dodnes. V roce 2007 vyšel jeho první single, který se jmenoval Keep the Fire Burning, a v roce 2009 vydal své první album s názvem The Burning Melody, které produkoval Bizarre Records a který s ním vlastně až doteď spolupracuje. Za dobu svého působení vydal několik EPček a 5 alb, 5 super alb musím podotknout. No a my se podíváme na to jeho nejnovější vlastně, o kterým jsem mluvil, a to se jmenuje All In This Together. Musím říct, že po celou dobu poslouchání tohoto alba jsem měl husí kůži, a je fakt úžasný, je fakt skvělý, poslech jsem si ho celý a dokonce jsem ho zařadil i do svého playlistu. No ale to jenom tak mimo. Každopádně já jsem pro vás vybral dva tracky. Jeden je s basy signálem, ten se jmenuje Fight and Win, to bude ten první, a druhý se jmenuje Jah is my keeper. Tak jo, yo, yo.
1: Out again, lions out again, a busy
2: fight and win. Never give up the hustle, never give up the fight. Marcus Garvey highlight.

Mala Gas Gas Alba All In This Together od zpěváka Lion D je za námi a my jdeme hned na další věc a ta je od Archangele a jmenuje se to Shook.

0: anglický reggae veterán, který si říká typa Irie, vydal po 6 letech nový album s názvem I Am An African. No a mě by asi hamba fackovala, kdybych vám nepustil aspoň malou ukázečku z tohoto alba, i když mě úplně tak neoslovilo, jak bych teda řekl, protože tohoto zpěvák mám rád. No každopádně to je úplně boost. Vybral jsem track, který se jmenuje taky I Am An African, ale je to remix a je to remix od OBF Sound Systému, což je francouzský především dubový a stepas Sound System. Takže jo!
1: Yeah, and you know I know where I'm from.

francouzská bandička, která se říká Airy Ides, vydali nový rhythm, který se jmenuje Rocking Time Rhythm. No a jak ho vydali, tak samozřejmě zpěváci z celého světa se na něj seběhli jako slepice po flusu. No a já jsem samozřejmě musel jednoho z nich vybrat, i když je to celkem těžký, protože tam jsou zpěváci, jako je třeba Fantan Moja, Lutan Faya, Sizzla, Chesidek a další. No a já jsem si vybral Spektakulára, který vydal track s názvem High Grade.

No a ještě než se vrhneme na Junglik, tak si dáme poslední reggae věc a ta bude od Kabaka Pyramidy, který vydal nový album, který nese název Calling, a tenhle track je vlastně titulní píseň, takže se jmenuje taky Calling, je spolu se Stevenem Marleym, Protogem a G.C. Royalem. Každopádně nechci se v tom víc šťourat, protože k tomuto albu bych se ještě velice rád dostal v příštím díle tohoto pořadu. Takže poslouchejte i příště a my se jdeme poslechnout tu skladbu.

0: Jak jsem slíbil, tak se stalo, protože my teď přidáme na BPM a dáme si trochu reggae džunglu. Každopádně mám tady novou věc od producenta, který si říká Kongonety, můžete ho znát i jako zpěváka, to si říká pro změnu Rebel MC. Každopádně tento track se jmenuje Ancestors, je společně s Evou Lazarus a Black OJ AM a sám Kongonety tomu říká Jungle Farai.
1: Rules the nation with version.

ani producentské či DJské duo seriál Killaz neusnuli na vavřínech a vydali nový track. Nebo nový track. Udali remix tracku. A to konkrétně na CCA rok starý track, který vydal Sublou HZ a Fraz Gruvas. Neslo to název Kuš a vyšlo to na dub Šota. Takže my si to jdem poslechnout, protože tento remix je možná ještě lepší než originál. No, možná.

jenom jsem chtěl dodat, že Dubshota je vlastně label. Tuším, že patří Benny Pageovi. Myslím, že Benny Pageovi, ale nejsem si úplně jistý. Takže jenom to jsem chtěl vypíchnout, protože v předchozím vstupu jsem to jaksi vypustil. No každopádně to je boost, protože my se blížíme do finále a dáme si poslední věc. Ta je od Víka, jmenuje se to My Sound, je to takový klasický jungle style. No a my se zase uslyšíme příště, budu se těšit, takže se mějte fajn, mějte se hezky a čau ves, čau.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Ex.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Base up.

Tak ahoj, ahoj, zdravím vás, tady DJ Rascal, pořád Bass Up na rádiu B. No a dneska začínáme breakbeatem, dáme si pár tracků, pak nějaký zajímavý věci, co jsem teďko v poslední době objevil, nějakou českou scénu. No a na začátek byl tohleto můj oblíbenec On The Mic, track Levitate, vydal to na svém labelu Ravesta Records.

čerstvá záležitost, teď koncem července to vyšlo. No a pokračujeme další breakbeatovou věcí, ta je od Barnera 29 a track se jmenuje Depart. Vyšlo to na Sound Perfect Breaks a je to docela pohodová věcička breakbeatová, takže pojďme na to. Zdraví vás DJ Rascal, posloucháte pořád Bassa.

No a jak už jsem říkal, dáme si ještě pár breakbeatových věcí. Tohle je track od Eddieho Kruga. Vyšlo to taky teďko v červenci na House Me Up. A track se jmenuje Here We Go Again. A je to takový příjemný funky break z tohohle labelu. Příjemný poslech.

Tak přátelé, teď vám chci pustit track, který je od producenta, který se říká Guau. Ještě s ním spolupracoval Stay Puffed. A track se jmenuje Rave Utopia. A je to docela šikovný týpek, sleduju ho už dlouho a vydává tak nějak pravidelně tracky a baví mě jeho věci, takže si ho dáme v Bassupu číslo 57. Doufám, že se vám líbějí tracky, co vybírám, a klidně mi pište nebo dejte vědět. Zdraví vás, Raskal.

Já teď vám pustím track od týpka, který se říká Sereža Burakov. Teď jsem ho objevil, vydal tenhle ten track, který se jmenuje Fracture. A je to takový technoidní breakbeat, i když nevím, co přesně, kam to zařadit. Takový bass. Takže pojďme na to, vydal to na Critical Pad, teďko v červenci. Sereža Burakov. Posloucháte Bass Up.

Tak přátelé, teďko si dáme takový odlehčení, tohle to byl takový těžší track na poslech, ale myslím si, že v pohodě. Dáme se pro docenta, který se říká Stum Crew a udělal teďko svoje LPčko, kde má 10 tracků, na svém labelu to vydal, docela zajímavý umělec a track se jmenuje Dead Doors and Love. Takže příjemný poslech před DJ Raskal. Doufám, že se bavíte a podporujete Rádio Bčko. Mějte se dobře.

Tak přátelé, teď si dáme další věc příjemnou. Dělal to producent Axel Boy. A track se jmenuje Maxin. A docela se mu to povedlo. Je to šikovný týpek, je z Bristolu a dělá takový bejzový věci. Tohle je trošku jako do dubstepu, zároveň to má úplně jiný vibe, takže posuďte sami. Rozhodně to stojí za poslech, takže řadu bass up. Vás zdraví DJ Rascal.

Tak docela zajímavý track, co říkáte. A posloucháte pořád Bass Up, a pořád Bass Up se vysílá na Rádiu B. A Rádio B, přátelé, bude slavit narozeniny. Bude to mejdán jako každý rok v

15. srpna už o 14:00 budeme slavit narozeniny a střídat se za mixákem s DJem Rádia B. Už se na to moc těším. Něco si připravuju, nicméně ještě nevím, co budu přesně hrát. A se mnou společně tam budou vystupovat třeba Fefe, STVS, Michal Kořána, Tereza Karle, Piv nebo třeba Šazo. Budeme hrát všechny možné styly, takže určitě to bude rozmanitý odpoledne. Je tam výborný občerstvení, kde dobře vařej i tvořej různý nápoje, takže to tam bývá fakt příjemný. Určitě doražte, budeme rádi, že vás uvidíme a poklábosíme. Nicméně pokračujeme dalším trackem. Tohle je track od Januse. Jmenuje se Do You. Je to taková temnější věc. V pořadu Bass Up. Zdraví vás DJ Rascal. Čau, čau.

Přátelé, máme tady 57. pokračování pořadu Bass Up. No a tohle to bylo track Do You od Janusa. A budeme pokračovat, mám tady věc VIP Mix and Bounce od DJ Hybrida. Je to fakt šikovnej týpek, baví mě a vždycky vydá věc, která mě zaujme, takže pojďme do toho. Radio Bčko.

Tak přátelé, na Bčku posloucháte pořád Bassup a tohle to už je producent Paul Robinson. A track se jmenuje Eligement a vydal to teď koncem července na LPčku, kde má ještě s tím 31 tracků, takže docela obsáhlý materiál. A i docela dlouhý tracky, krásná grafika. A pozoroval jsem, co tenhle ten týpek dělá, docela zajímavé věci, takže určitě vyhledejte. Nicméně tohle je Paul Robinson a track Eligement.

0: No a přátelé, na Bčku si poslechneme dalšího mýho oblíbence a tím je General Levy. No a udělal track, který se jmenuje Afrika a je fakt takový příjemný do pohody, takže myslím si, že se hodí jak večer, tak dopoledne. Každopádně track Afrika vyšel na Street Rockers teďko koncem července, takže taky novinka v Bassupu, jako vždycky. Pojďme na to, posloucháte pořád Bassup a General Levy.
1: Big up the foundation, big up the motherland, ancient Kush, Africa, what we tell them again?

Tak přátelé, dáme si další příjemný track. A ještě jeden po něm. První dělal Orion s Kat Demem. Jmenuje se Sucer Majdi. A je to fotbalový track. No a druhý dělal Orion s Vladimirem, PSH a někdo jiný. Teď mě to docela oslovilo v poslední době. Její ten text má co říct, takže pojďme do toho.

0: ça qu'elle m'a dit.
1: Tak taková fotbalová věcička a tohle to už je ten druhý track. PSH, někdo jiný. Mám pocit, že se to točilo na nějaký cestě po státech. Nevím úplně přesně, ale baví mě to. Bass up.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní.

Tak jak jsem říkal, PSH a jejich track, který teďko nedávno vydali. Každopádně jejich tvorba se mi fakt líbí, vždycky když něco vydají, tak to má hlavu a patu. A teď si dáme v bass-upu Vajtla. Track se jmenuje Lucky Pier. Vyšlo to na Sweep the Scenes Records a teďko v červenci. A je to takový příjemný drum and bass a trošku to rozhýbeme. Bass up. He has something up his sleeve, all right? They don't call him Lucky Pierre, but nothing.

Tak jo, budeme pokračovat. Trošku to nakopneme. A tohle je ten rekord. Change in status, disgruntled. Na featu Jane Huss a Ayrech. A má to energii, takže doufám, že vás rozhejbu. Jestli posloucháte v pátek dopoledne, tak potřebujete určitě dost energie. Bavte se dobře, posloucháte Rádio Bčko. Zdraví vás Raskal. Oh,

Tak na závěr si dáme, přátelé, track, který dělal Time of Man, jmenuje se Titan. A je to takový breakbeat. Zároveň vás ještě jednou zvu na Narosky Rádia B, do Roudnice, do Podzámčí. Už o dvou tam budeme řádit s DJs Rádia B a slavit 6. narozeniny. Takže určitě doražte. A vstupní je zdarma, je tam výborný občerstvení a rádi vás uvidíme. A zdraví vás DJ Raskal, mějte se hezky, čau.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsou 2 hodiny na Rádiu B.
1: Dobrou noc s Rádiem B.